0: taká moja veľká pomocnička.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.